to zas budem hájem. Olda má privát, jeho rodiče odjeli na chatu, vrátí se až v sobotu. Všichni ze sídláku moc dobře ví, že to u Oldy bude hrozně dobrý. Vodky, rumy, jointy, 1000 piv, co víc chtít.

0: ňam, ňam, jak med. Některý z nás už si nejedou s rukama v kapsách a kapucou, ale vole, furt je nás dost, co to jedem dál. Bronx, je čas to posunout.
1: Hip, hip-hop.